0: Každé modna, každé modna, tancují páry pád akordy.
1: Akordy.
0: I modna gavaj, svá modna,
1: svá modna,
0: pora žizni, pora žizni.